Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio, taneční muzika.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
10: Dance Radio.

0: Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční muziku. Krásný ráno vám dneska přeje Michael C. Andy odpočívá, aby to byl ovšem zítra v plný formě. Musí si trošku doléčit organismus před festivalem Beats for Love, který startuje právě dnes. A dnes tam taky vystoupí Calvin Harris. Vy si to užijte, já mám pro vás při dnešním vstávání několik hudebních tipů, tak si to 100% užijeme. Pojďme na to, jsme Dance Radio.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
8: Dance Radio.

Hrajeme nejlepší taneční muziku, tady jeden z rádio. Autor megahitu Beautiful Things, Benson Boone, je na startu nový kapitoly svojí kariéry. Rockově laděnou melancholickou skladbu jménem The Time of My Life právě představil a taky napsal s producentem Jasonem Evignem. Novinku doprovází divadelně pojatý videoklip, v němž hlavní roli po boku Boona stvárnila známá influencerka Alix Earl. Případně mrkněte, je to docela povedený. Vydání tracku předcházela taky úspěšná virální kampaň, kde oba protagonisté sdíleli parodický videa z jachty v Monaku. Teď už ale počasí. Počasí. Dnes bude oblačno, až zataženo. Na východě zprvu i polojasno. Od západu postupně na většině území déšť, přehánky nebo bouřky, které mohou hlavně na východě být až velmi silné. V severozápadní polovině Čech zpočátku i vydatnější déšť. Během odpoledne od severozápadu částečné ubývání srážek. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku 26 až 31. Na jihovýchodní Moravě až 34 stupňů. Celsia. Dance Radio. Dance Radio.

No hurry, no rush. No hurry, no rush. No hurry, no rush. No regret.

0: Jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční muziku, máme tu pár posledních tracků před 8 hodinou, kdy vás čekají další zprávy, na co koukneme příští hoďku. Představíme si single od zpěvačky Charlie XCX, ta vydává nový track Wink Wink a k tomu budeme hrát ranní taneční muziku ideální k probuzení. Taky vás pozvu do naší aplikace, tu stahujte pro iOS nebo Android pod nickem danceradio.cz. Uvidíte tam playlist, večerní program a k tomu nás můžete poslouchat úplně kdekoliv, kde máte internet, mobilu, tabletu a tak dále. Skvělá muzika pokračuje na Dance Radio.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

Dance Radio News. Mezi Rusy zavládl největší pesimismus ohledně ekonomického vývoje za posledních nejméně 20 let. Vyplývá to ze zveřejněného průzkumu společnosti Gallup. Karlovarský kraj zrušil zákaz rozdělávat ohně a používat pyrotechniku. Po deštích a občasných bouřkách i díky ochlazení o několik stupňů už podle něj v kraji nehrozí vysoké riziko požárů. Při pondělních bouřkách spadly na Prachaticku až 10-centimetrové kroupy. Naposledy tak velké kroupy meteorologové zaznamenali v roce 2022 v Rovensku. Počasí. Dnes bude oblačno, až zatažno, na východě zprvu i polojasno. Od západu postupně na většině území déšť, přehánky nebo bouřky, které mohou hlavně na východě být až velmi silné. V severozápadní polovině Čech zpočátku i vydatnější déšť. Během odpoledne od severozápadu částečné ubývání srážek. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodní Moravě až 34 stupňů. Celsia. Dance Radio. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční playlist. Avantgardní ikona posledních let, tedy zpěvačka Charlie XX, vydává novej track Wink Wink, který doprovází videoklip od jejího dvorního režiséra Aidana Zamiriho. Novinka předznamenává taky příchod vysoce očekávaný desky Music Fashion Film, která má vyjít v pátek 24. července. Že půjde o projekt propojující různý světy kultury, potvrzuje i samotný vizuál alba, na kterým se objevují hudební legenda John Cale, modní návrhář Marc Jacobs a kultovní režisér Martin Scorsese. Charlie XX, tedy držitelka cen Grammy a jedna z nejvlivnějších vizionářek současné popové scény, v novém materiálu jaksi chce stírat hranice mezi experimentem a mainstreamem. Tak jsme zvědaví. Další muzika, ta taneční, pro vás právě teď.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Dance Radio.

Tady jeden z rádio a nejlepší taneční muzika pokračuje. Krásný ráno, boj s vlastní nejistotou i syrová upřímnost. O kom mluvíme? Somber, teprve 20-letý americký hitmaker a taky textař, otvírá v novince My Body Isn't Ready citlivý témata vnímání vlastního těla, sebeúcty a taky vnitřních tlaků. Jde o novej videosingl a hudebně i stylově navazuje na jeho předchozí romantický písně. Určitě můžete poslechnout, všechno je online. Já vám přeju úžasný ráno a podíváme se teď na počasí. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo. Na východě zprvu i polojasno. Od západu postupně na většině území déšť, přehánky nebo bouřky, které mohou hlavně na východě být až velmi silné. V severozápadní polovině Čech zpočátku i vydatnější déšť. Během odpoledne od severozápadu částečné ubývání srážek. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku 26 až 31. Na jihovýchodní Moravě až 34 stupňů.

0: Ranní Fresh končí, ovšem já se neloučím. Dneska s váma budu úplně celý den. Za chvilku zaskočím za Katie, v 9 hodin dáme taky zprávy a budu tu pochopitelně i odpoledne. Užijte nejlepší taneční den v naší společnosti. Dneska taky startuje Beats for Love, o tom ještě bude řeč. Dejte si do uší další taneční muziku playlist na webu anebo v aplikaci DanceRadio.cz. Za chvíli jsem zpět.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

Dance Radio News. Toy Story 5, příběh hraček, který aktuálně vládne světovým i českým kinům, je mnohem víc než nostalgický návrat. Vypráví o dnešním dětství i o světě dospělých. Indie zaznamenala nejsušší červen za více než 10 let a pátý nejsušší od začátku vedení záznamů v roce 1901. Množství monzunových srážek bylo o téměř 40% nižší než dlouhodobý průměr. Letiště Praha zahájilo tender na stavbu estakády odhadem za 2,3 miliardy korun. Stavba má začít v prvním čtvrtletí roku 2028 a skončit v roce 2031. Počasí. Dnes bude oblačno, až zatažno, na východě zprvu i polojasno. Od západu postupně na většině území déšť, přehánky nebo bouřky, které mohou hlavně na východě být až velmi silné. V severozápadní polovině Čech zpočátku i vydatnější déšť. Během odpoledne od severozápadu částečné ubývání srážek. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodní Moravě až 34 stupňů. Stupňů Celsia. Dance Radio. Dance Radio.

0: hrajeme nejlepší taneční výběr, krásný dopoledne, za KT dneska zaskočí Michael C. Ta už míří na Beats for Love, protože festival v Ostravě v Dolních Vítkovicích odpálí svoji letošní party už dnes. My se na program ještě pochopitelně podíváme. K tomu budeme hrát nejlepší taneční muziku, playlist na webu anebo v aplikaci a já už vám popřeju úžasný taneční setkání přes éter Dance Radia na frekvencích 89 či 120,9 FM a nebo online.
1: Nicky Romero. Odrzlej modílek s obrovskou zásobou muziky, kterou budeš chtít poslouchat pořád dokola. Nicky Romero a jeho show Protokol. Každou středu večer exkluzivně na Dance Radio.
2: Hi, I'm Nicky Romero. You can listen to my show Protocol on Dance Radio.
1: Dance Radio. Nicky Romero. Holandská superstar. A to nejzásadnější z elektro a Big Room House taneční scény. Ve středu v 8 večer.
3: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services. Přední poskytovatel operativního leasingu je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
6: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
5: Blue!
7: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
10: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coppola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio a hrajeme nejlepší taneční muziku. Britská rocková trojice Muse, kterou tvoří samozřejmě Matt Bellamy, Dominic Howard a Chris Wolstenholme, oficiálně vydali svoje jubilejní 10. studiový album s názvem The Wow Signal. Novinka provází posluchače pestrýma zvukovejma krajinama a taky otevírá hluboký témata, jako jsou mimozemská komunikace, technologická úzkost, existenciální otázky a lidská touha po porozumění v moderní, čím dál izolovanější společnosti. Společně s deskou taky kapela zveřejnila oficiální vizuál k výraznému tracku Hush, na kterým poprvé v historii spojila síly se zpěvačkou Ellie Goulding. Skladba Hush přichází v závěru alba jako naléhavá zpověď dvou duší uprostřed apokalyptického chaosu. Matt Bellamy a taky Ellie Goulding v ní společně prosejí o únik před okolním světem. Věnovat se nový desce Muse ještě budeme za chvíli, já vám přeju úžasný dopoledne.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activii jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát při koupi od dvou kusů za 28,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady jeden z rádia a nejlepší taneční muzika. Probíráme tu nový album Muse, který se za mě opravdu stopro povedlo. A jmenuje se The Wow Signal. Nová deska nabízí taky ucelený hudební vesmír. Kapela ho podhalila už sérií předem vydaných singlů. Mezi nimi vynikla třeba energická skladba Night Shift Superstar, která si podle mě říkají o remixy, tak uvidíme, jestli se nějakých dočkáme. Protože Night Shift Superstar má prvky French Houseu, diska a kritici to popsali třeba jako nespoutaný diskorok nebo stratosférická a technicky odvázaná věc. Na klasický rockový zvuk Muse z nultých let pak dalo vzpomenout třeba dřívější klubový rádiový prověření tracku Cryogen a nadějný Be With You. Pilotní single Unraveling je taky za mě úplně super songa. Rozhodně doporučuji poslechnout, my na Dance Radio jdeme zpátky k tanečnímu plejáku v celou zprávy.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

mezi Rusy zavládl největší pesimismus ohledně ekonomického vývoje za posledních nejméně 20 let. Vyplývá to ze zveřejněného průzkumu společnosti Gallup. Karlovarský kraj zrušil zákaz rozdělávat ohně a používat pyrotechniku. Po deštích a občasných bouřkách i díky ochlazení o několik stupňů už podle něj v kraji nehrozí vysoké riziko požárů. Při pondělních bouřkách spadly na Prachaticku až 10-centimetrové kroupy. Naposledy tak velké kroupy meteorologové zaznamenali v roce 2022 v Rovensku. Počasí. Dnes bude oblačno, až zataženo. Na východě zprvu i polojasno. Od západu postupně na většině území déšť, přehánky nebo bouřky, které mohou hlavně na východě být až velmi silné. V severozápadní polovině Čech zpočátku i vydatnější déšť. Během odpoledne od severozápadu částečné ubývání srážek. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku 26 až 31. Na jihovýchodní Moravě až 34 stupňů Celsia.

0: hrajeme nejtranční playlist. I po desátý. Chovají se někteří muži líp ke svý nejlepší kamarádce, než ke svý partnerce? Podle jedné studie ano. Vědci se domnívají, že přátelství bývá často méně zatížení očekáváníma a tlakem, takže lidé spolu komunikují otevřenějc a taky přirozenějc. To ale neznamená, že si kamarádů váží víc než partnerů, spíš fungují oba vztahy jinak. Co vy, jak to máte? Souhlasíte s tím, nebo je to podle vás prostě jiná záležitost? No, asi se budou názory lišit. Další taneční muzika, my jsme Dance Radio.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
7: Dance Radio. Dance Radio.
8: Scooter. W&W. Welcome.

hrajeme nejtanční playlist právě teď. U rekapitulace hitparády Dance Radio Chart, protože do ní hlasujte do dnešních 15 hodin na webu danceradio.cz, třeba pro tři novinky Boy Amour, Duran Jones v remixu Simple Souls a Immersed. Jejich single The Last Time se taky uchází o vaši pozornost. Na stupních vítězů minulý týden Norma Jean Martin na trojce, Epoch Noir na druhém místě a Fisher s Rain bral zlato. Kdo vyhraje tento týden, to se dozvíte zítra po 18. a furt hlasujte na webovkách Dance Radia. Další taneční muzika právě teď. Užijte si to.

0: Jeden z rádio hrajeme parádní taneční muziku jen několik dní před světovou premiérou filmu režisérky Heleny Třeštíkové na 60. filmovém festiáku v Karlových Varech vychází album Bára Basiková soundtrack k filmu. Album doprovází taky časozběrný dokument, který nabízí intimní i autentický portrét týhletý mimořádný umělkyně. V průběhu 50 let sleduje nejen její profesionální dráhu od rockových začátků přes muzikálový hlavní role po úspěchy v hitparádách, ale taky osobní cestu výjimečné ženy, která se celý život pohybuje mezi koncertním jevištěm a taky péčí o rodinu. Pro spoustu z vás určitě zajímavý tip. Teď jdeme zpátky k tanečnímu playlistu. Jsme Dance Radio.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

Toy Story 5, příběh hraček, který aktuálně vládne světovým i českým kinům, je mnohem víc než nostalgický návrat. Vypráví o dnešním dětství i o světě dospělých. Indie zaznamenala nejsušší červen za více než 10 let a pátý nejsušší od začátku vedení záznamů v roce 1901. Množství monzunových srážek bylo o téměř 40% nižší než dlouhodobý průměr. Letiště Praha zahájilo tender na stavbu estakády odhadem za 2,3 miliardy korun. Stavba má začít v prvním čtvrtletí roku 2028 a skončit v roce 2031. Počasí. Dnes bude oblačno, až zatažno, na východě zprvu i polojasno. Od západu postupně na většině území déšť, přehánky nebo bouřky, které mohou hlavně na východě být až velmi silné. V severozápadní polovině Čech zpočátku i vydatnější déšť. Během odpoledne od severozápadu částečné ubývání srážek. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodní Moravě až 34 stupňů. Celsia. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady jeden z radio, jsme nejlepší taneční servis. Po 11. probereme aktuální záležitost, kde hraje Vladimír Polívka. Frustrovaný z romantických komedií, tak vyráží do boje se zombies, a to v novém českém filmu Tahle party je dead. Spíš než o zombie horor, jde o teenagerskou komedii, ušpiněnou vyhřezlýma střevama. Navíc s tou nejnaštvanější filmovou hrdinkou tuzemský kinematografie. Co si pod tím představit, nechám na vás. Případně tip kulturní. Tady od nás z Vln Dance Rádia. Teď už další muzika.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Fruit, Peace, Love, Aspen. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio a hrajeme nejlepší taneční playlist. Na filmový festiák v Karlových Varech zamíří herec Dustin Hoffman a už po několikátý taky festival navštíví americký herec Harvey Keitel. Přijede ale i řada dalších hvězd. Krom herců do Varů míří taky kameraman Olivera Stona či Quentina Tarantina Robert Richardson, nebo už dříve oznámení hosté herečka Maggie Gyllenhaal a Jesse Eisenberg. Do Varů letos dorazí Jeffrey Wright nebo francouzská herečka Juliette Binoche, která ve Varech uvede svůj režijní debut V nás a své starší snímky Tři barvy, Modrá a Věrná kopie. Ode mě další playlist, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night.

0: Taneční dopoledne končí, já si jdu dát nějaký dobrý oběd, doufám, že vy taky, ideálně s našima tanečníma trackama v uších. Jsme Dance Radio, budu tu zpátky ve 14.00, tak zatím ahoj.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

Mezi Rusy zavládl největší pesimismus ohledně ekonomického vývoje za posledních nejméně 20 let. Vyplývá to ze zveřejněného průzkumu společnosti Gallup. Karlovarský kraj zrušil zákaz rozdělávat ohně a používat pyrotechniku. Po deštích a občasných bouřkách i díky ochlazení o několik stupňů už podle něj v kraji nehrozí vysoké riziko požárů. Při pondělních bouřkách spadly na Prachaticku až 10-centimetrové kroupy. Naposledy tak velké kroupy meteorologové zaznamenali v roce 2022 v Rovensku. Počasí. Dnes bude oblačno, až zatažno, na východě zprvu i polojasno. Od západu postupně na většině území déšť, přehánky nebo bouřky, které mohou hlavně na východě být až velmi silné. V severozápadní polovině Čech zpočátku i vydatnější déšť. Během odpoledne od severozápadu částečné ubývání srážek. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodní Moravě až 34 stupňů. Stupňů Celsia. Dance Radio. Dance Radio.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Dance Radio.

Dance Radio. I want more.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

Toy Story 5, příběh hraček, který aktuálně vládne světovým i českým kinům, je mnohem víc než nostalgický návrat. Vypráví o dnešním dětství i o světě dospělých. Indie zaznamenala nejsušší červen za více než 10 let a pátý nejsušší od začátku vedení záznamů v roce 1901. Množství monzunových srážek bylo o téměř 40% nižší než dlouhodobý průměr. Letiště Praha zahájilo tender na stavbu estakády odhadem za 2,3 miliardy korun. Stavba má začít v prvním čtvrtletí roku 2028 a skončit v roce 2031. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, na východě zprvu i polojasno. Od západu postupně na většině území déšť, přehánky nebo bouřky, které mohou hlavně na východě být až velmi silné. V severozápadní polovině Čech zpočátku i vydatnější déšť. Během odpoledne od severozápadu částečné ubývání srážek. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodní Moravě až 34 stupňů. Celsia.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Věcku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Dance Radio.

Dance Radio News. Mezi Rusy zavládl největší pesimismus ohledně ekonomického vývoje za posledních nejméně 20 let. Vyplývá to ze zveřejněného průzkumu společnosti Gallup. Karlovarský kraj zrušil zákaz rozdělávat ohně a používat pyrotechniku. Po deštích a občasných bouřkách i díky ochlazení o několik stupňů už podle něj v kraji nehrozí vysoké riziko požárů. Při pondělních bouřkách spadly na Prachaticku až 10-centimetrové kroupy. Naposledy tak velké kroupy meteorologové zaznamenali v roce 2022 v Rovensku. Počasí. Dnes bude oblačno, až zatažno, na východě zprvu i polojasno. Od západu postupně na většině území déšť, přehánky nebo bouřky, které mohou hlavně na východě být až velmi silné. V severozápadní polovině Čech zpočátku i vydatnější déšť. Během odpoledne od severozápadu částečné ubývání srážek. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodní Moravě až 34 stupňů. Celsia.

0: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trends, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Nejlepší taneční muzika Rehab Ghost Town, tady je Dance Radio. Přeju krásného 1. července. Venku tedy dnes úplně letní počasí není, ale myslím, že nikomu z nás to nevadí. Jdeme si hrát za parádní taneční playlist, za chvíli Durant Jones a The Indications, Lover's Holiday, Simple Souls, Flipu. Máme si pro vás i Martina Solveiga, Do It Right, a taky dáme Tiesta jeho novinku s Olivierou Sebastian Neely. Don't lose your head, pojďme si to užít, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio.
2: Dance Radio.

0: Siestův návrat k trancový melodický muzice je zpátky a v plném proudu a rozhodně se daří. Tohleto je novinka Tiesto, Olivia Sebastianielli, Don't Lose Your Head. Těšíme se na celou desku, která vyjde letos v létě. Tiestova práce je velmi očekávaná. Podíme teď Roger Sanchez, dáme si taky Deep End, Alessa s Pendulum. Mimochodem to Alesso 100% zahraje na festiáku Beats for Love a nebude chybět ani DJ Tonka. Za chvíli taky hodíme očko do hitparády Dance Radio Charts.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance.

0: Kleptomaniac a taky DJ Tonka, tady je Dance Radio. Podíváme se do hitparády Dance Radio Chart, protože máte posledních 13 minut zahlasovat do zítřejšího kola na webu danceradio.cz pro vaše oblíbence. Třeba pro tři novinky. Minulý týden jsme nasadili Boya Moore, Peter Xen, We Could Be Something, Duran Jones, Indications, Lover's Holiday, Simple Souls, Drum and Bass Remix a taky Immersed The Last Time. A nástupních vítězů byli Norma Jean Martin, Encore na trojce. Na druhém místě je Pok Noir, ano, náš včerejší host v Showtimeu, jeho Sandworm, a Fisher bral zlato s hitem Rain. Kdo vyhraje zítra, to je pořád tedy ještě ve vašich rukou. Hlasujeme na naš webu. Do celý Lovra, Billie Eilish v remixu Hybrid Minds a taky Moloko. A potom už zprávy, jsme Dance Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
3: Blind, dizzy and I'm nauseous. Now I see you for your truth. I'm not used to riding at this altitude. Yeah, I try to cut my losses, but you're sticking like glue.

Toy Story 5, příběh hraček, který aktuálně vládne světovým i českým kinům, je mnohem víc než nostalgický návrat. Vypráví o dnešním dětství i o světě dospělých. Indie zaznamenala nejsušší červen za více než 10 let a pátý nejsušší od začátku vedení záznamů v roce 1901. Množství monzunových srážek bylo o téměř 40% nižší než dlouhodobý průměr. Letiště Praha zahájilo tender na stavbu estakády odhadem za 2,3 miliardy korun. Stavba má začít v prvním čtvrtletí roku 2028 a skončit v roce 2031. Počasí. Dnes bude oblačno až zatažno, na východě zprvu i polojasno. Od západu postupně na většině území déšť, přehánky nebo bouřky, které mohou hlavně na východě být až velmi silné. V severozápadní polovině Čech zpočátku i vydatnější déšť. Během odpoledne od severozápadu částečné ubývání srážek. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodní Moravě až 34 stupňů. Stupňů Celsia. Dance Radio. Dance Radio.

0: Above and Beyond, Seven Lions, Opposite the Other, See the End. Skvělá trencovka, pokud samozřejmě máte rádi Above and Beyond, tři chlapíky, legendy tohohle žánru, tak každý pátek pro vás vysíláme jejich radio show Group Therapy, vždy to je v pátek od 22 hodin až do půlnoci, jedna z nejoblíbenějších tanečních radio shows na celém světě. A už opravdu dlouhodobě pravidelně na frekvencích Dance Radia. Tak si je dejte vždy v pátek večer. Albin Van Buren, Nicole Modaber, House Party. To je další muzika hned po reklamě. A dáme si i výbornou novinku. Rex Records, Early Night, Starting Right Now. Víc na danceradio.cz nebo v apce.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Wilkinson a Muleta Eternity, ideální věc pro milovníky drum bassu, pokud máte rádi právě zlomený beat, každý pondělí pro vás náš tým chystá Rave On Air, a to od 18 do 20. Uslyšíte vždycky hudební novinky z ranku drum bass, bass a podobně. Taky většinou speciální hosty, guest mixy, rozhovory, anebo i soutěže o drum bassový mejdany. Sledujte taky náš tým na Instači, kde naleznete jako Rave On Air na konci potržítko a už vám žádná novinka právě z týhletý show neunikne. Ode mě Wippenberg, Laidback Look a taky Fred Again, tady je Dance Radio.
1: Nejlepší taneční muzika.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio.
6: Tady jeden strále, jo, a nejlepší taneční muzika. Mosi Ben, Skip the Use, Ghost, dáme si Paula Oakenfolda, Southern Sun, Gorilla Sick, Trance, samozřejmě v celou zprávě. A pokud nevíte, co vám zrovna hrajeme za taneční parády, tak mrkněte hned očkem na dancradio.cz nebo taky do naší aplikace, tam nás navíc můžete poslouchat úplně kdekoliv, kde máte internetový pokrytí. Jsme Dance Radio.
7: Michael C. na Dance Radio.

Mezi Rusy zavládl největší pesimismus ohledně ekonomického vývoje za posledních nejméně 20 let. Vyplývá to ze zveřejněného průzkumu společnosti Gallup. Karlovarský kraj zrušil zákaz rozdělávat ohně a používat pyrotechniku. Po deštích a občasných bouřkách i díky ochlazení o několik stupňů už podle něj v kraji nehrozí vysoké riziko požárů. Při pondělních bouřkách spadly na Prachaticku až 10-centimetrové kroupy. Naposledy tak velké kroupy meteorologové zaznamenali v roce 2022 v Rovensku. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo. Na východě zprvu i polojasno. Od západu postupně na většině území déšť, přehánky nebo bouřky, které mohou hlavně na východě být až velmi silné. V severozápadní polovině Čech zpočátku i vydatnější déšť. Během odpoledne od severozápadu částečné ubývání srážek. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku 26 až 31. Na jihovýchodní Moravě až 34 stupňů Celsia.

0: RSCL a taky Trips, s nimi Ben Samana, All Around the World, další taneční muzika už za chvilku, ale já vám musím prozradit a pozvat vás na dnešní večerní program, protože i dnes pro vás máme samý světový shows, Enhanced Sessions a velký jména jako Nicky Romero, Oliver Heldens, Joris Warren, z těch sto pro vyberete, no a speciální pozvánka letí taky na další vydání One Way Music podcastu, který připravil DJ Subgate, a to od 22. Tak si vyberte. Teď už Griffin, Robin Schulz a novinka Better Times, anebo Bunt a skvělý drum and bass, který se jmenuje Trip In.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, májka, mačka.

0: nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
4: Dance Radio.

Dance Radio. Na Dance Radio hrajeme stále nejlepší taneční muziku, přesně jak jste zvyklí. Pokud nevíte, co zrovna slyšíte v naší nabídce, tak všechno naleznete na webu danceradio.cz, kde taky uvidíte i pořadí hitparády Dance Radio Chart, anebo v aplikaci danceradio.cz, kde zase můžete vidět a nalézt večerní program. Prvně za chvilku Meduza, teď už Classics, Big Rhythm. Skvělá to pohodová housovka, ideální pro dnešní propršený taneční odpoledne.

0: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Oliver Heldon z Poppy Bestcomb, Hard Cry, další taneční muzika na Dance Radio. Dnes máme 1. července, mají svátek všichni Jaroslavy, takže rozhodně popřejte, dneska je váš den. Je to 31. nejčastější jméno v České republice a průměrný věk je 64. Dnes je taky Mezinárodní den reggae, Mezinárodní den vtipů, tak doufám, že se zasmějete, den kuřecích křidelek, den pošťáků a taky den Kanady. Určitě si něco najdete, co je potřeba oslavit. Prvně Baby D, Let Me Be Your Fantasy a potom už zprávy a poslední společná dnešní 60 minutovka.
1: Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Toy Story 5, příběh hraček, který aktuálně vládne světovým i českým kinům, je mnohem víc než nostalgický návrat. Vypráví o dnešním dětství i o světě dospělých. Indie zaznamenala nejsušší červen za více než 10 let a pátý nejsušší od začátku vedení záznamů v roce 1901. Množství monzunových srážek bylo o téměř 40% nižší než dlouhodobý průměr. Letiště Praha zahájilo tender na stavbu estakády odhadem za 2,3 miliardy korun. Stavba má začít v prvním čtvrtletí roku 2028 a skončit v roce 2031. Počasí. Dnes bude oblačno, až zataženo, na východě zprvu i polojasno. Od západu postupně na většině území déšť, přehánky nebo bouřky, které mohou hlavně na východě být až velmi silné. V severozápadní polovině Čech zpočátku i vydatnější déšť. Během odpoledne od severozápadu částečné ubývání srážek. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodní Moravě až 34 stupňů. 0 Celsia.

0: umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika pokračuje za chvilku Kelš, Came of Fed, Fede Legrand, John Summit a Julia Wolf with me, pode mnou Alcazar, klasika, Start the Fire. Užijte, taneční servis.

nádherná, smutná píseň Kelš, dánský tomu s kloboukem a taky duo Camel Fat, Waste My Time, to vše na Dance Radio playlist, jako vždycky na Dance Radio CZ v aplikaci. Tahle spolupráce se 100% povedla. Za chvíli je třeba Matrix a Future Bound, Magnetic Eyes, to je můj oblíbený drum and bassový hit. Dáme je houseovýho mága jménem NK, ten se spojil s Clementem Douglas a vznikla věc Come Find Me. Jammy, tedy Jamiroquai, Cosmic Girl, velká to klasika, taktéž v našem dnešním tanečním servisu nemůže chybět. Pojďme si to užít a já vám popřeju mě ten nejlepší poslech. Jsme Dance Radio.

0: Taneční odpolko končí, já se loučím. Díky za to, budu tu opět zítra, už od 9 od rána za Katie a potom samozřejmě odpo a pak mířím na Beats for Love, kde zítra budu figurovat v rámci Talking Beats v sobotu, potom na House Square v setu s Matyasem Uzanou. Do celý si dejte Sick Dope, Rakesop nebo Armanda van Heldna a taky večerní program. Vybírám třeba jména jako Nicky Romero, Oliver Heldens, Subgate nebo Joris Warren. Nudit se nebudete, krásný večer, tady je Dance Radio.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Dance Radio.

0: bomb. A huge thanks to Leon Lauer for that incredible guest mix recorded live at our Enhanced Sessions 850 show last week. I'll be back same time, same place next week with Nathan C joining me live in the studio for a guest mix to celebrate his new collaboration with Julian Fade. Until then, look after yourselves, and I'll see you next time for episode 852 of Enhanced Sessions.
1: For more Enhanced Sessions, head to the Enhanced Music YouTube channel.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s ápkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Dance Radio. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Dance Radio. Dance Radio. Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

I swamp.

Zase po týdnu One Way Music Radio Show startuje teď na vlách Dance Rádia po 22. hodině. Já jsem Subgate a vítám vás u ní. Dnešními hudebními hosty budou Phil Bill Brothers, Billy Bright a Phil Crow. Krásný set z narozek Studia 54 a myslím si, že tu nadcházející hodinku si společně užijeme, jak se sluší a patří. Samozřejmě si řekneme, co je novýho na poli elektronické scény, hlavně tý domácí, no a dobrá muzika startuje už teď v podobě mýho nevydaného a nejnovějšího tracku. Hezký poslech. One Way Music Radio Show.

Původní záležitost v podobě mojí nevydaný věci, která je zatím ještě v šuplíku, máme za sebou. Doufám, že ji během nadcházející letní a open air sezóny uslyšíte a hezky si na ní zatancujete. Zanedlouho odstartuje set dnešní duo hudební hosté Philbill Brothers, který můžete vídat a slýchat na různých venues po celé České republice a nejenom po celé České republice, ale například taky na Slovensku. Oba dva pánové se historicky představovali primárně energickým housem, ale evoluce a jejich spojení trošku spělo i k dalším, možná trošku víc undergroundovějším stylům. My si teďka dáme jejich setík ze studia 54, kde vystupovali na čtvrt století výročí založení tohodle z toho podniku, který formoval nejednoho DJ a nejednoho party človíčka u nás. A tak nebudu dále mluvit a pojďme si dát jejich libozvučné tóny právě teď. This is

Parádní set dnešních hudebních hostů, který nesou Philbill Brothers. Doufám, že se vám tato partička líbí. A není nic jednoduššího, než si najít, kde tyhleti pánové vystupují během letošní festivalové sezóny, ať už je to v klubu nebo někde pod širým nebem. My se slyšíme zanedlouho, za několik málo hodin v prostorách Lavecard zóny ČSOB, kde budu vystupovat společně s kolegyní a influencerkou Kristýnou Šik a finalisty velice zajímavého projektu Udělej změnu. Možná mrkněte na www.udělejzměnu.cz, abyste se dozvěděli něco víc, nicméně děláme změnu nedíjům a hudebním milovníkům, kteří díky tomuhle tomu projektu odstartují svou hudební kariéru, svou hudební kariéru, a velice věřím a jsem přesvědčený, že se tomu tak stane a od týhletý trojce, která hraje už v těchto těch chvílích v zóně, ještě hodně, hodně uslyšíme. My se vidíme kromě dneška na festivalu Beat for Love taky v sobotu a na Technostage v odpoledních hodinách od 17:30, tak doufám, že se tam potkáme. Teď už jdeme ale zpátky k muzice. This is One Way Music Radio Show.

No a kde se můžeme vidět a slyšet? Pokud máte sociální sítě, věřím, že ano, protože je to už nedílnou součástí našeho života, tak mrkněte například na Instagram, kde uvidíte ty termíny v rámci těch nejbližších. Je to například Festival Bolevák, Unity Ridge Festival, Roxy Praha, Studio 54, Karlovarský festival a mnoho dalších. Sezóna se v tuhletu chvíli, aspoň pro moji maličkost, bude uzavírat na renomovaném Mácháči, jehož jsem součástí, a kde ten line-up je opravdu parádní, takže se těšte a tam proběhne velice zajímavý a nestandardní vystoupení mojí maličkosti a kolegy Joe Whitea. Bude to moc fajn. Jdeme pomalu listy do finále dnešní One Way Music Radio Show. This is One Way Music Radio Show.

No a to bylo z dnešní One Way Music Radio Show. Opravdu všem moc díky všem, kteří jste poslouchali, díky moc všem dnešním hudebním hostům. Pokud se nenaskýtáte v těchto těch dnech na festivalu Beat for Love, tak se slyšíme zase za týden tady na vlnách Dance Rádia. Poslouchejte dobrou muziku, mějte se rádi a za týden zase zde v tenhle ten čas. Čau. You are listening to One Way Music Radio Show.

Radio. Dance. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.